0: to přání splnilo.
1: Cože?
0: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZO, tak jsem si přála, aby spadlo. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidlu v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: 6 hodin k tomu 3 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník, za chvíli Jarek Nohavica.
1: Tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo.
0: Jaroslav Uhlíř.
2: Severní vítr je krutý.
0: A nebo Helena Vondráčková. České písničky, které máte rádi, a vám přeji krásné dobré ráno a prozradím, že je tu nový den, máme 16. června. Tak ať se dobře poslouchá, především hezky stává s námi, tedy s Českým Blaníkem.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Krátce o počasí, jaký bude dnešní den, očekávejte oblohu oblačnou až zataženou, ráno a dopoledne přechodně může být i polojasná nebo skoro jasná. Teploty přes den od 20 do 25 stupňů. Toliko počasí, tady jsou zprávy.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Zaměstnanci Českého rozhlasu a televize chystají výstražnou stávku. Reagují tak na včerejší rozhodnutí vlády, které ruší koncesionářské poplatky a snižuje oběma institucím rozpočty. Pokračuje ministr kultury Otto Klempíř.
5: Náš návrh respektuje vůli médií veřejné služby, která nepožadují změny, proto zachováváme stávající podobu zákona o České televizi a Českém rozhlasu s výjimkou pasáží týkajících se koncesionářských poplatků.
4: Konkrétní informace ke stávce oznámí organizátoři zítra symbolicky za 5 minut 12. Škody po jarních mrazech nahlásili víc než 400 sadařů. Na úrodě ovoce spočítali škody za 1,5 miliardy korun. Čísla jsou ale letos nižší než před 2 lety, kdy byla úroda nejslabší za 100 let. A největší ztráty utrpěli pěstitelé jablek. Několik stovek lidí se sešlo před budovou Jablonského gymnázia u Balvanu. Shromáždění v podvečer svolali rodiče studentů a připojili se jejich děti i veřejnost. Vyjádřili tak nesouhlas se současným směřováním školy. Hejtman Martin Půta slíbil konkrétní kroky do týdne. Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok. Srážku plachetnice s katamaránem přežili 4 Češi a další 4 zahynuli. Potopená loď se nachází v hloubce víc než 50 metrů a chorvatští záchranáři se ji chystají vyzdvihnout na hladinu. Co bylo příčinou nehody, odmítají spekulovat. Tolik zprávy, mějte hezké ráno.
3: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin 6 minut posloucháte Český Blaník a tohle už je Dlouhá noc Heleny Vondráčkové.
7: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu se znát.

Dobré ráno, 6 hodin, 16 minut. A k tomu 16.6. Ano, je 16. června, dnešní den je 167. dnem roku 2026. Svátek mají Zbyňkové, všechno jen to nejlepší. A kulatou 60. má český atlet, uštěpař, olympijský vítěz Jan Železný. Honzo, přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví. A jedna vzpomínka na rok 1978. Letí, už je to 48 let ode dne, co měl ve Spojených státech premiéru slavný filmový muzikál. A to je Pomáda. No a tenkrát John Travolta poklekl, podíval se do očí skvělé Olivy a takhle jí zaspíval. Stranded at the drive-in, branded a fool. Jo, Sandy. What will they say? Monday at school. No a Olivě odpověděla.

0: Nádherný film, pokud jste viděli, krásný, krásný, krásný.
1: České ráno.
2: Na Českém vlani.
0: A tohle už je Jaromír Majer, Hospůdko známá. Posloucháte Český blaník a já přeji krásné dobré ranko.
3: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

vyšel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospůdce

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

Make 21 písnička Malotraktorem, za 5 minut už máme 6:30. Hezké ráno. Je to nový den, máme 16. června a podíváme se na to, kdo dnes slaví v psím kalendáři. Ale předtím ještě jedno varování. Pravda, řítí se na nás docela vysoké teploty, pejskové se budou hodně potit a tak jim třeba budete chtít dopřát zmrzlinu. Tak jako vanilkovou, jahodovou, tak to jako v pohodě. Ale pokud byste jim chtěli nabídnout čokoládu,

0: dálnice.
1: Automička Express.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 79,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 79,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 79,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Kdo je tam?
12: Soudní exekutor.
11: Nejsme doma.
12: To máte pravdu, už nejste doma.
13: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
14: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
15: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
14: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
15: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
14: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
15: Maxi dotace.
16: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
17: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
18: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
19: České písničky, které máte rádi.
20: Český Blaník.
21: Ahoj, tady Jakub Smolík. Zdravím všechny posluchače Českého Blaníku.
22: Tak mě blázni.

0: Eva Farná, ta slaví 20 let na scéně v Edenu. A dnes je tu třetí koncert, tak ať se podaří.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí je teď ráno, to ví meteorolog Miloš Dvořák. Hezké ráno přeji.
2: Pěkné ráno. Máme za sebou na některých místech relativně chladnou noc. Nejchladněji absolutně bylo na Šumavě. Březník šumavský měl -5,1, Rokycká slať -4 stupně a ještě pár stanic na Šumavě bylo pod bodem mrazu, ale i v těch nižších polohách se teplota na některých místech dostala až ke 3 nebo 4 stupňům Celsia.
0: Chladné ráno, bude ten dnešní den trochu teplejší, oteplí se?
2: Přes den se samozřejmě ohřejeme, zpočátku by mělo být jasno, polojasno, v severovýchodní polovině na některých místech může být ještě zvětšená oblačnost, ale od západu nám bude přibývat oblačnosti na takovém menším frontálním systému, no a v Čechách očekáváme postupně během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer místy občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech později večer by se mohly objevit i bouřky. Odpolední teploty 18 až 23 stupně Celsia, na jižní Moravě bude tepleji až 25 stupňů, kdo bude nahoře, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 15 stupňů Celsia.
0: Miloš Dvořák, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, díky, mějte se.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A ještě aktuální dopravní informace.
3: Dálnice D6 je uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. A dvě osobní auta havarovala 500 metrů před Brnem na D2. Počítejte s menším zdržením, buďte pozorní. A 10minutové zdržení čeká řidiče na D1 u opravy mostu Šmejkalka směrem do Prahy. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Mart.
1: Český Blaník.
0: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu k dispozici na čísle 720 83 63 07. Šťastnou cestu přeje Český Blaník a Martin Císař.

0: Slovenská skupina No Name a písnička Žili minutu po 6:45. Přeji hezké ráno. Ranní vysílání České ráno míří do Brna, tamní zoologická zahrada se raduje, v létě se tu narodilo vymodlené lví mláďátko. Je to slečna, jmenuje se Binty, což je ve svahilštině princezna. A daří se jí skvěle i proto, že má skvělé rodiče. Jak se jmenují a čím to je, že mají takovou obrovskou trpělivost? To nám prozradil mluvčí zahrady Jan Bedři.
1: Samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů, měl bratra Bolka. Toto je Lolek a samice Kivu pochází tuším, že z Maďarska. Ona ta Binty je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kde právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě. A my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
0: Tak tohle stojí za návštěvu, já vám přeji hezké ráno a na českém Blaníku Petr Novák nebo Karel Gott s písničkou Zůstanu svůj. Tak doufám, že Binty taky zůstane svá, protože je to krásná lví slečna.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
7: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
17: Podívej se mi do očí.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: Pacific, Marcela Voborská, Koukej se hnout, za chvíli Činasky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: Lucie.
2: Zvídaní noci.
0: A nebo Michal David.
3: Jde,
0: ano, to jsou české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná, odpoledne místy je oblačná, bude dnešní obloha. Teploty ale příjemné, 20 až 24 stupňů. Tak to vypadá na to, že se skutečně bude oteplovat. Na počasí podrobně s meteorologem krátce před 7:30. Teď míříme na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
6: Na dálnici D6 na 26. kilometru ve směru na Karlovy Vary za sjezdem na Kačice zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Dálnice je dočasně uzavřená. Na dálnici D2 na exitu 1 na příjezdu do Brna od Bratislavy na nájezdu na dálnici D1 se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. A v Brně v Husovickém tunelu směrem na Žabovřesky blokuje pravý pruh nehoda. I tady dávejte pozor.
0: Tolik za silnice a dálnic České republiky. Kdyby cokoliv, WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07 je vám k dispozici. Za chvíli Hanka a další zprávy.
7: Zaparkovat se dá různě.
8: Jejda.
7: Nehledej volné místo v nákupním centru.
8: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
7: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
8: Nakupuješ?
7: Myjeme.
8: A ty se vrátíš k autu jako novému.
7: Zaparkuj chytře.
8: Automyčka Express.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
14: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš chce prosadit plošný zákaz mobilů ve školách, včetně přestávek. Podle něj do výuky nepatří a okrádají děti o dětství. Ministerstvo školství už v únoru rozeslalo školám návod, jak k regulaci telefonů přistupovat. Podle premiéra to ale nestačí. Omezení by mohlo platit od září 2027. Největší a nejdražší železniční zakázka v historii Česka za víc než 165 miliard korun míří do finále. Cestující po Praze a Středočeském kraji budou vozit České dráhy nebo RegioJet. O vítězi bude jasno na podzim a první vlaky by měly vyjet na konci roku 2029. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Uzavřeli dohodu, kde hlavními body je šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech a údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šulová.
15: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
14: Označené trasy mají být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího zásahu do přírody. Začala stavba kanalizace v České Lípě. Přípravu projektu v městské části Stará Lada provázely vyostřené diskuze kvůli výši příspěvku místních na stavbu. Smlouvu s městem jich ale nakonec písemně odsouhlasila většina. Výši příspěvku jim město potvrdí po dokončení kanalizace. Tolik zprávy, vám ještě jednou hezké ráno.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 4 minuty, tady je Český Blaník a s vámi je Martin. Za malou chvíli Věrka Martinová, Xindl X anebo Michal David a Děti ráje. A na tuhle písničku se podíváme podrobně. Jak vznikla, prozradí sám Michal David. Teď už Daniel Lande a písnička Touha.
2: Je to jak nic, to totiž neváží víc. Je to něco jak dech, jak přání na křílech. Je to nemožnej cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude. bude k mání.

0: Xindlex na Českém Blaníku, teď Michal David a Děti ráje.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Jak to sní, ptám se Michala Davida.
3: Děti ráje byla písnička, která vznikla v roce 1986, myslím, a na albumu Děti ráje vlastně bylo to takový trošku v té době nový. Takovouhle písničku jsme v podstatě nikdy s krokama jako ještě nevytvořili a my jsme se vyfotili jakoby Děti ráje na tom albu a byli jsme v takový jakoby rajský zahradě. Bylo takový trošku až komický, až kýčovitý, ale ono to hrozně zafungovalo a ta písnička se chytla a Děti ráje jsou do dneška velký hit.
1: České ráno
2: na Českém Blaníku.

0: Dana Zagorová na Českém Blaníku přeji krásné dobré ráno. Dál to bude znít česky, slovensky, nabídnu Petera, Naděja, Jožo Ráže, Psasa, Bráňa, Útokom a dále také skupina Činasky a každý ráno. Podíváme se i na počasí, přihlásí se meteorolog a řekne nám, jaké je to dnešní ráno a jaký bude dnešní den a bude to ve znamení oteplení, to už prozradím teď. Tak hezké ráno a buďte s námi dál.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde? Od Lesa prodá auto u ESA.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Zaparkovat se dá různě.
9: Jejda.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru.
9: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
9: Nakupuješ?
8: Myjeme.
9: A ty se vrátíš k autu jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
9: Automyčka Express.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
12: Ekokom.
13: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června.

0: Dobré ráno, hezký celý den, 4 minuty po 7:30 posloucháte rádio Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A hlásí se Miloš Dvořák, Český hydrometeorologický ústav. Miloši, hezké ráno, jak je v České republice právě teď?
2: Pěkné ráno. Máme za sebou na některých místech relativně chladnou noc. Nejchladněji absolutně bylo na Šumavě. Březník šumavský měl -5,1, Rokycká Slať -4 stupně a ještě pár stanic na Šumavě bylo pod bodem mrazu, ale i v těch nižších polohách se teplota na některých místech dostala až ke 3 nebo 4 stupňům Celsia. Přes den se samozřejmě ohřejeme. Zpočátku by mělo být jasno, polojasno. V severovýchodní polovině na některých místech může být ještě zvětšená oblačnost, ale od západu nám bude přibývat oblačnosti na takovém menším frontálním systému. No a v Čechách očekáváme postupně během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer místy občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech později večer by se mohly objevit i bouřky. Odpolední teploty 18 až 23 stupně Celsia, na jižní Moravě bude teplej až 25 stupňů, kdo bude na horách, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 15 stupňů Celsia.
0: To říká meteorolog Miloš Dvořák. Miloši, díky, mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: Dobré ráno, tohle už je Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem a za chvíli i Helena Vondráčková. Sundej kravatu, tak hezký poslech, krásný den.

0: Skvělé ráno, 2,5 minuty a máme 7:45. Zbyňkové dneska slaví, že bychom zahráli Zbyňku v nějakou písničku. Je to pouze na vás. WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Koho potěšíte právě dnes? Slovenskou anebo českou písničkou? Tak to jsem zvědav, pište zkazy a nebo zmáčkněte mikrofon a namluvte nám zkaz. Já se na to těším, na vaše přání, zhruba v 8 hodin a 10 minut na Českém Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Jde na vás jaro? Na nás taky.
13: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
15: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
16: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
17: Chutná jako krásný sen,
18: vůní budeš omámen.
17: Ve Vraňanech na vás čeká
18: Carmen, Carmen, Carmen.
19: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Je to 8. hodina, vy posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli zahraje, zaspívá Olympik.
1: Nech to být, to se stává, kde kdo bral, míň než dávám.
0: Karel Vop.
2: Kde pak ty ptáčku hnízdo má?
0: A nebo skupina Kryštof.
3: Nejsi ženou v okno ženou.
0: Dál si hrajeme české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ráno a dopoledne ještě většinou jasná až polojasná, odpoledne může být oblačná ta dnešní obloha, teploty většinou do 24 stupňů. Před námi je krásný jarní den, tak si užijte s Českým Blaníkem.
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
0: A ještě doprava od nás.
6: Dálnice D6 je stále uzavřena na 26. kilometru směrem na Karlovy Vary. Důvodem je vážná dopravní nehoda. Poslední volný sjezd je exitem Tuchlovice na kilometru 25. Půl hodiny navíc naberete na D10 na Prahu mezi 9. a 3. kilometrem. Tady za to může dopravní omezení a dopravní nehoda. Nárazově se tvoří kolona na D1 na Prahu mezi 29. a 6. kilometrem. Počítejte se zdržením okolo 30 minut. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni mezi Jesenicí a exitem Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
0: Tak děkujeme, tolik Martina z NDIC a za chvíli se dál budeme hrát. Ještě předtím aktuální zprávy a Hanka Koterová.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Lyže?
9: Happy Sport.
8: Dětské kolo?
9: Happy Sport.
8: Půjčovna?
9: Happy Sport.
8: Servis?
9: Happy Sport.
8: Bazár?
9: Happy Sport.
8: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
8: Happy Sport?
9: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
10: Happy Sport.
11: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Zaměstnanci Českého rozhlasu a televize chystají stávku. Reagují tak na včerejší rozhodnutí vlády, které ruší koncesionářské poplatky a snižuje oběma institucím rozpočty. Konkrétní informace ke stávce oznámí organizátoři zítra. Tisícům podnikatelů se od července změní zálohy na sociální pojištění. Týká se to těch OSVČ, kteří od ledna platí minimální zálohy a nejsou v paušálním režimu. Novou výši záloh zveřejní Česká správa sociálního zabezpečení v první polovině července na svém e-portálu. Znojmo zavádí novou službu Senior Taxi. Ta pomáhá důchodcům nebo lidem se zdravotním postižením s cestou k lékaři, do lékárny, na úřad a nebo na hřbitov. Jak objednání taxíku funguje, poradí mluvčí Znojma Petra Šuláková.
1: Objednávání jízd bude probíhat telefonicky prostřednictvím dispečingu. Ten bude v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Jízdu bude možné objednat nejdříve 3 týdny předem a nejpozději jeden pracovní den před plánovanou cestou. Stejným způsobem bude možné objednanou jízdu nejpozději předchozí pracovní den také zrušit.
0: Jedna jízda vyjde na 20 korun. Zájemci se můžou registrovat na městském úřadě nebo v Senior Pointu Znojmo. I psi můžou darovat krev. Ročně transfuzi potřebují stovky psů. Dárci ale chybí. Organizace Červená tlapka provozuje online registr psích dárců a aktuálně jich eviduje 1300, ale schání další. Dárcem se může stát zdravý pes ve věku od 2 do 8 let, který váží aspoň 20 kilo. To je ze zpráv ode mě pro dnešek vše. Vám krásný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Iveta Bartošová Víš lásko, ženy skupiny Kryštof, anebo teď Nech to být a skupina Olympik. 8 hodin, 3,5 minuty.

0: Skupina Kryštof a písnička Ženy, posloucháte rádio Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Boženka z Nového Strašecí píše: poslouchám od rána, hrajete krásně a moc se mi to líbí. Jen mi chybí nějaká od Petra Spáleného. Má 2 roky, má. Máte jí? Jasně, že máme. Posílám na vaše přání.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: Tak Boženko, doufám, že potěší. Stejně tak i Petr Rezek za chvíli, nebo Karel Gott. Já vám přeji hezké ranko.

0: Karel Gott tady u nás na Českém Blaníku. Přeji vám krásné ráno, dobré stávání do nového dne. Je to 16. červnový a teď máme 8 hodin 23 minut. Za chvíli slza na srdce a taky Petr Muk, stoupám ti do hlavy. A podíváme se také na české, moravské a slezské počasí. Jaký bude dnešní den, dozvíte se za chvíli tady u nás.
1: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu. Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kg vepřového bůčku za pouhých 79,90.
2: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kg vepřového bůčku jen za 79,90.
1: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 79,90. Prodejny Zeman.cz.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mirá.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Syndl X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
10: Zaparkovat se dá různě.
11: Jejde.
12: Nehledej volné místo v nákupním centru.
11: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
12: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
11: Nakupuješ?
12: Myjeme.
11: A ty se vrátíš k autu jako novému.
12: Zaparkuj chytře.
11: Automyčka Express.
13: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.

0: Další krásná česká, tentokrát Petr Muk, za chvíli Jelen, anebo slovenská Beata Dubosová. A jsme také, aké jsme.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké je to ranní počasí v České republice, to ví meteorolog Miloš Dvořák. Miloš, já vás zdravím, přeji hezké ráno, jak je v Česku?
2: Pěkné ráno. Máme za sebou na některých místech relativně chladnou noc. Nejchladněji absolutně bylo na Šumavě. Březník šumavský měl -5,1, Rokycká Slatina -4 stupně a ještě pár stanic na Šumavě bylo pod bodem mrazu, ale i v těch nižších polohách se teplota na některých místech dostala až ke 3 nebo 4 stupňům Celsia.
0: To je tedy ranní počasí, bude přes den teplej, oteplí se nám.
2: Přes den se samozřejmě ohřejeme, zpočátku by mělo být jasno, polojasno. V severovýchodní polovině na některých místech může být ještě zvětšená oblačnost, ale od západu nám bude přibývat oblačnosti na takovém menším frontálním systému. No a v Čechách očekáváme postupně během dne a na Moravě a ve Slezsku pak až večer místy občasný déšť nebo přehánky a na západě Čech později večer by se mohly objevit i bouřky. Odpolední teploty 18 až 23 stupně Celsia, na jižní Moravě bude tepleji až 25 stupňů, kdo bude na horách, tak v 1000 metrech bude mít teplotu kolem 15 stupňů Celsia.
0: Tak díky moc a mějte se hezky, hezké ráno.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Beata Dubasová na Českém Blaníku. Přeji vám krásné dobré ráno. Pohled na hodiny za 4 minuty. Už máme 8:45. Za chvíli kolegyně Veronika Rážová. Ta s vámi bude mezi 9 a 13 hodinou. A co docela, tak třeba Radek Tomášek anebo Marta Kubišová. Nechte zvony znít. Dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Tak ještě jednou hezký den, ať se vám dneska všechno daří.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
11: Český Blaník.

Rádio Český Blaník.

0: To byla Tereza Kerndlová na Českém Blaníku, Schody z nebe. A já už tu pro vás chystám další české písničky, které máte rádi a které vám pošlu mezi 9. a 10. Tak třeba jednu od Michala Davida. Už je tu zas, zabitej čas. Těšte se i na divokého Byla. Když je to jako síť kolem celého těla. A o tom, že už není volná, nám zaspívá Petra Janů. Já osobně už se taky těším na to, až dorazí Pepíno Vaněk. Co si zase pro nás přichystal, co vyštrachal v Pelhřimovském muzeu rekordů a kuriozit? To se dozvíme už za pár minut. Do té doby ještě zprávy anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak a teď už půjdou teploty strmě vzhůru. Oproti včerejšku dnes oteplení 18 až 23, to jsou denní maxima v Čechách, na jižní Moravě až 25 stupňů a i na horách se oteplí. Očekávejte kolem 15 stupňů. Jinak bude jasno až polojasno a to během rána a dopoledne. Potom později zvětšená oblačnost, ale pršet by mělo opravdu jen vzácně. A to především na západě Čech a k večeru. Tak se na to připravte, no a za chviličku zprávy a pak další české písničky. Tady u nás na Českém Blaníku.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru.
3: A zaparkuj rovnou v automičce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k auto jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automička Express.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Rybáři mohou ode dneška v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny. Začíná sezóna lovu dravých ryb, která potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru. Po dálnici D35 ve směru na Ostravu se bude dnes z vojenské posádky v Přáslavicích přemisťovat po vlastní ose 9 tanků a jedno vyprošťovací vozidlo. Budou nacvičovat jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně mezi 9. a 15. hodinou na asi 9-kilometrové trase na úseku z Kocourovce na Velký Újezd. Řidiče, kteří tady v tu dobu pojedou, žádá armáda o ohleduplnost. Západočeská univerzita opět pořádá letní školu Homo Economicus, ta je určená pro mladé zájemce o ekonomii a svět peněz a uskuteční se v Chebu. Co bude na programu, ví mluvčí města Simona Liptáková.
9: Účastníci se na 5 dní symbolicky stanou vysokoškoláky a projdou 5 ročníky studia od historie, dopravy až po moderní logistické systémy, které dnes propojují celý svět. Čekají je týmové hry, interaktivní workshopy, venkovní aktivity i tematické exkurze.
8: Přihlášky je možné posílat do 19. června. Basketbalisté Nymburka slaví 3. ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím 7. finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník a pokračujte v tom, protože už brzy tady bude Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea a donese nám další rekordní kousek. Do té doby Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem Činasky anebo Petra Janů. Už nejsem volná. Když oknem

0: Co Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že přijde termínovaník z Pelžimického muzea rekordů a kuriozit. Ten chodí pravidelně, každý všední den a hned několikrát. A vždycky nám přináší něco pěkného. Pokud jste náhodou ještě v muzeu rekordů a kuriozit nebyli, tak doporučuju, určitě tam doraste, protože těch úžasných, neuvěřitelných záležitostí je tam tolik, že se nestačíte divit. Stejně tak jako tentokrát, kdy nám Pepino přináší rekord rychlostní.
2: Velmi zajímavé údaje v České knize rekordů se týkají rychlostních rekordů a zejména rychlostních rekordů na motocyklu. Samozřejmě každý říká, že jel hrozně rychle, ale oficiálně nejvyšší změřená rychlost byla naměřena panu Romanu Starobovi a bylo to 321,5 km v hodině, které dosáhl na motocyklu Kawasaki na letišti v Ostravě Mošnově. Gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
1: Tedy brr, teď, když jsem si to představila, to musí být pořádnej fičák. Ale každopádně k úžasnému rekordu gratulujeme i my. Pepino, tobě děkuju a těším se zítra na další kousek.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku Anna K. a Meky Žbirka, takže i trocha slovenštiny to bude, anebo Karel Zich, paráda. Tak vidíte, bude to paráda tady u nás na Českém Blaníku. Tak krásné dopoledne.
3: U vás kafe nebo nalej čaj, paráda, aspoň chvíli na něco si hraje.

0: Tak to byla úžasná Anaka, která zpívala o tobě i o mně. Pokud byste chtěli na Anuka vyrazit, tak 19. vystoupí v Budišově nad Budišovkou. O den později na festivalu v Telči a vidět ji můžete během června ještě v Boskovicích a nebo v Hati. Tak to bylo něco málo o Aněka, teď už se pojďme podívat, co nás tu čeká tady u nás na vlnách Českého Blaníku. Za chviličku Marek Ztracený, Michal David, Divokej Vil a nebo Václav Neckář.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu. Od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na Dek.cz.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120.

0: proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český blá.

0: To je Marek Ztracený a Pády, ale Marek Ztracený naopak zažívá, řekla bych, vzrůst, nebo prostě letí strmě vzhůru, protože už 7.8. bude mít všechny své fanoušky, já doufám, že i vás, kteří ho máte rádi, na Letenské pláni, tedy veliký koncert a bude to skutečně stát za to. Marek Ztracený sám o tom říká, že to bude největší koncert, největší show, kterou kdy pro své fanoušky připravil a že tam skutečně mají být všichni. Tak nezapomeňte na to 7.8. No a taky pojďme mrknout na to, co se stalo v minulosti, ne 7.8., ale 16.6., tedy v tento den. Vězte, že právě v dnešní den, tedy roku 1963, do vesmíru letěla úplně první žena. A byla to Valentína Tereškovová, kosmonautka, která se podívala do vesmíru na kosmické lodi Vostok 6. V USA tento den, ovšem roku 1978, měl premiéru slavný filmový muzikál, který je populární dodnes. Ano, je to Pomáda. Pokud máte Pomádu rádi, určitě víte, že se dočkala i české obměny, ale není to jediná obměna. Populární je takřka po celém světě. No a pojďme si ještě připomenout, že právě dnešní den je dnem, kdy svátek slaví všichni Zbyňkové, takže pokud třeba nějakého toho Zbyňška znáte a chtěli byste mu udělat k svátku radost písničkou, myslete na to, že si můžete napsat o písničku na přání. Brzy vám prozradím, jak na to, ale už teď, pokud to znáte, 720-83-6307. Tak to je to správné číslo. No a pojďme se podívat, co nás tu čeká do desáté. Třeba Olympik a nebo Hanka Zagorová.
1: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
2: Už 20. června ve Velké Úpě.
1: Pec pod sněžkou CZ.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
12: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
13: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Roztokách u Prahy v Lidické ulici. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Tak já jdu, miláčku.
17: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
16: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
17: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
16: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
17: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
18: Kontejnery Siegel, dobrý den.
19: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
18: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
19: A jak to děláte?
18: Jednoduše, jsme Siegel.
20: www.siegel.cz.
15: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
20: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
15: Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Rádio Český Blaník.

0: Nejenom seriálová, ale hlavně povedená je tahle písnička. Úžasný duet Lenky Filipové a její dcery Leny. Samotní nejsme nic na Českém Blaníku. Tak já doufám, že jste si spolu s nimi hezky zaspívali, zatančili a budete tančit a zpívat dál. Bude to Verona. Ztracená bloutím dál svým snem. Taky spolu s Daliborem Jandou otevřeme krabičku sirek.
1: Mám rád nebo rád nemám. To musím přece vědět nejlíp sám.
0: Oh, yeah. Jinak připomínám, že mimo jiné Dalibor Janda je velkým oblíbencem na našich sociálních sítích, tak já doufám, že jste sledovali, že koukáte na Český Blaník pravidelně a že tedy víte, co tam o Daliboru Jandovi píšeme a nebo v jakých videích se vyskytuje. No a taky si pojďme připomenout, že tu bude kapela Krištof. A jejich obchodník s deštěm. No a za chvilinku si dáme taky něco málo o sportu s naším kolegou Radkem. Já vám prozradím i to, jak si nechat zahrát písničku na přání. No a hlavně budou tu české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sluníčko nám svítí, alespoň nad Prahou. Já doufám, že nad místem, kde se vyskytujete i vy, také je slunečno a příjemně. Teploty dnes vystoupají až ke 23 stupňům. Má být většinou jasno až polojasno. Očekávejte, že zvětšená oblačnost se objeví až k večeru a jenom místy se vyskytne déšť nebo přehánky. Většinou ale na západě Čech jenom bouřky, většinou ale bude pěkně, takže se dočkáme krásného dne. A zítra bude ještě lépe. Za chvíli už zprávy.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální cena nafty dnes klesla pod hranici 39 korun za liter, zlevnila o 37 haléřů. Nejvyšší cena benzínu naopak pokračuje v růstu ze závěru minulého týdne. Dnes mohou čerpací stanice prodávat benzín maximálně za 1,40 korun a 1,50 haléřů. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Nachystali dohodu, kde jsou hlavními body šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šůlová.
10: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
9: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Ukrajina oficiálně otevřela první kapitoly vyjednávání o přistoupení do Evropské unie. Mezivládní konference se mohla uskutečnit poté, co Maďarsko po dvou letech zrušilo svou blokaci. Rada EU informovala taky o zahájení vyjednávání o základním klastru s Moldavskem. Etická komise fotbalové asociace vyloučila klub MFK Karviná kvůli ovlivnění 3 utkání z první fotbalové ligy. Klub navíc dostal pokutu 10 milionů korun. Etická komise o tom informovala v prohlášení na webu s tím, že rozhodnutí ještě není pravomocné. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, 10 hodin a skoro už je 5 minut. Posloucháte Český Blaník a pokud budete poslouchat dál, tak za chvíli se budeme věnovat například sportu, taky si dáme další české písničky a tak se těšte na Veronu. Bude tu i Martin Javůrek a ještě předtím holky, si senzační.

snad rozum. Věděl, že jednou dojde na každýho z týhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh.

0: Posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že se budeme věnovat sportu, takže pokud to sledujete, určitě jste v obraze, ale pokud náhodou ne a chtěli byste se o fotbalovém mundialu dozvědět víc, tak právě proto si přizvu na pomoc kolegu Radka.
1: Přeji hezký den. Už jen 2 dny schází do druhého vystoupení českých fotbalistů na letošním světovém šampionátu ve fotbale. Zcela klíčový duel proti Jihoafrické republice pak určí především to, zda budou mít vůbec šanci bojovat v poslední bitvě na aztéckém stadionu s Mexikem o postup ze skupiny. Tentokrát se trénovalo za ostrého dusna a přímého svitu slunečních paprsků. Tématem českých fotbalistů ale byla i skutečnost, že jejich čtvrteční duel budou řídit dámské rozhodčí. Americká sudí Tori Pensnová se tak stane teprve druhou ženskou rozhodčí v historii šampionátů. Jinak se český trénink odehrával převážně za zavřenými dveřmi a média mohla být přítomna pouze po úvodních 15 minut. Logicky se ani letošní šampionát zatím nevyhýbá skandálům. Ten poslední má na svědomí australský videoasistent rozhodčího Sean Evans, který se prezentoval do kamery obráceným symbolem OK pod pasem. Toto gesto se stalo v minulosti oblíbenou provokační taktikou u osob s pravicovými názory a mělo několik významů. Jeden z nich také souvisí s termínem white supremacy, čili jakási nadřazenost bílé rasy. Stejně tak se ale toto gesto používá výhradně v situacích, kdy chce daný člověk dát najevo, že je všechno v pořádku. O Evansovi osudu se dosud nerozhodlo, zatím každopádně ve své roli na šampionátu zůstává. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme mockrát, no a já doufám, že jste se poučili, že vám ty vědomosti o fotbale třeba v něčem pomohly a že budete zkrátka a dobře fandit, stejně jako my.
2: Česká cesta mundialem na Českém Blaníku.
0: Teď už budeme cestovat českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku nabídnu kapelu Krištof, taky to bude Karel Gott, ale ještě předtím určitě už poznáváte, o koho se jedná. Je to Dalibor Janda, Krabička Sirek na Českém Blaníku.

Deštěm a kapela Krištof na Českém Blaníku, tedy ta kapela, která si sice dává pauzu, ale Richard Krajčo má za sebou novinku, duet, který vyšel na začátku června s Dominikou Aladžijou, a já doufám, že v té pauze, kterou si dává s kapelou, třeba těch písniček bude ještě mnohem víc. Uvidíme, nechme se překvapit. Příští rok ho čeká velký koncert k jeho narozeninám, který naplánoval, takže já si myslím, že fanoušci si i v tomto případě přijdou na své, no a pokud bude opět něco nového, my vás tady u nás na Českém Blaníku o tom budeme včas informovat.

0: Přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
0: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awara šar!
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 79,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 79,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 79,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Okénko do ohrad a výběhů v Zooparku Zelčín.
13: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v Zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
14: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
13: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
14: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v Zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
13: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
15: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Český Blaník.

0: kapela Elan, která nadchla Prahu při svém údajně posledním koncertu, ale věřme tomu, že se bude opakovat to, co už tu párkrát bylo, že ten poslední koncert skutečně posledním nebude. Co je teď ale důležité, je fakt, že vy si můžete udělat radost písničkou, kterou máte rádi. Může být od jakéhokoliv českého nebo případně slovenského interpreta a vy si o ní můžete napsat na 720 836307. Pište hned teď, protože kdo dřív přijde, ten bude mít písničku. No a napište mi samozřejmě, komu ji taky nasměrujeme. Případně pokud k tomu máte ještě nějaké přání, vyznání nebo vzkaz, zkrátka cokoliv, co máte na srdci, to mi můžete napsat do té zprávy na 720 836307. No a pokud nechcete psát, vemte WhatsAppovou aplikaci na číslo 720 836307, nám totiž můžete přes WhatsApp posílat i hlasovky. Tak já už se moc těším, za půl hodinky tu máme písničku na přání a do té doby třeba Freddy Kirken.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
8: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
9: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
13: firmanozážitky.cz.
14: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
18: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
19: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
20: Radio.
13: Rádio Český Blaník.
20: Nosím černý brýle.

0: Věra Špinarová už nám bohužel mává jen z hvězdného nebe, ale tahle písnička se hodně povedla. Možná si ji pamatujete z roku 1979 od Donny Summer jako Hot Stuff, ale Věře Špinarové podle mě se daří ještě líp. No a pojďme se podívat, co nás tady čeká po 11. hodině. Třeba Vítě Vávra.
1: Nejsem, co jsem býval.
0: Taky si dáme Petra Koláře, Ještě, že tě lásko má. A budou tu i Kabáti a Šamán. A není to všechno, taky písnička na přání tu na někoho čeká. Píšete si o ní na 720-83-6307.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte dnes oproti včerejšku příjemné oteplení a teploty půjdou vzhůru dál. 18 až 23 stupňů v Čechách, na Moravě až 25, na horách kolem 15. Většinou bude polojasno. Tu a tam k večeru může přibývat oblačnosti a hlavně na západě by mohlo sprchnout. Večer se nám potom ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítra ovšem bude tepleji než dnes a tak očekávejte, že rtuť teploměru místy ukáže až 25 stupňů, na Moravě dokonce 27. Před námi už jsou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mira.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Syndl X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
12: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky dvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
11: A to zcela bez sankce. Na Rychnovsku se podle meteorologů v sobotu popolední objevilo slabé tornádo. Způsobilo drobné škody, poškodilo střechy v obci Semechnice a vyvrátilo stromy v Kvasinách. Je to páté tornádo, které meteorologové v Česku potvrdili v letošní sezóně. Všechna byla slabá. Právo cestujících v EU na finanční kompenzaci při více než 3hodinovém zpoždění letů zřejmě zůstane zachováno. Zástupci Europarlamentu a členských států dospěli k předběžné dohodě stran ochrany práv cestujících v letecké dopravě. Jde o první aktualizaci těchto pravidel od roku 2004. Na atletické zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 720-83-6307, to je číslo, které vaše přání může proměnit v písničku. Už za chvilku tu bude písnička na přání. Do té doby Iveta Bartošová, Vítě Vávra nebo Činasky.

0: písničku na přání.
1: Iveta Bartošová nám dospívala a už za chviličku tu bude další písnička, tentokrát ovšem podle vašeho výběru. Děkujeme Petrovi, že nám napsal tak milou zprávu. Dobrý den do rádia, prosím, zahrajte písničku od kapely Turbo, Láska z pasáží, jen pro vás do rádia. Všichni jste tam skvělí, hrajete krásné písničky a Rádio Český Baník je moje láska, tak právě pro vaše rádio letí tato píseň. My moc děkujeme. No a samozřejmostí je i to, že písničku posíláme všem našim milým posluchačům, protože vy jste právě tou důležitou součástí Českého Baníku.

0: důležitá součást našeho rádia. Pokud byste ho chtěli vidět na dalším letním koncertu, na dalším letním blanickém koncertu, tak budete mít šanci, a to už 24. července v Mariánských Lázních. Jinak pokud byste chtěli Petru Kolářovi udělat opravdu velkou radost, kupte si vstupenku na jeho velký významný koncert k 60. Ten se bude konat až v příštím roce, 15. prosince, ale řekla bych, že kdo dřív přijde a koupí si vstupenky, ten má jistotu, že se tam rozhodně dostane. Takže Petr Kolář a hosté 15.12.2027, zapište si to třeba do svých telefonů, protože předpokládám, že diář na příští rok ještě nebudete mít. Před námi už jsou další české písničky. Za chvilku Tomáš Klus, Kabáti anebo Hanka Zagorová.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové

0: a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Ahoj lidi, máme tu další jilovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.pragueboats.cz.
6: Už ví.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Doufám, že to víš, zpívá Helena Vondráčková. Já zase doufám, že víte, že máme sociální sítě, na kterých se snažíme být aktivní. A snažíme se vás informovat o všem, co si takový fanoušek českých písniček může jenom přát. Takže povídáme si o interpretech, které znáte z našeho vysílání, povídáme si o novinkách, ale také o starých písničkách, o různých cover verzích a také se od nás dozvíte třeba o pěkných rodinných spoluprácích, co se týče hudebních hitů. Zkrátka a dobře, je tam toho spousta, zároveň se vás snažíme tu a tam i pobavit, takže vám s mým kolegou Michalem Krusberským připravujeme, řekl bych, takové krátké hrané scénky, abyste si dovedli ten text, který ty interpreti, které si tu hrajeme, zpívají, trošičku představit. A možná to občas chytneme za trošičku jiný konec, než by se dalo čekat. Zkrátka a dobře, sociální sítě Českého Blaníku jsou stále aktivní, dennodenně nové příspěvky, dennodenně aktuality, zajímavosti i vtipy tam najdete. Tak mrkněte, Český Blaník, takhle jsme jak na Instagramu, tak taky na Facebooku. Před námi jsou ale další české písničky, které si můžete vychutnat, a tak za chviličku posílám Jeleny anebo Michala Tučného.
1: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 79,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 79,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 79,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
14: Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
16: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
17: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
18: Nápady, typy, inspirace.
19: Šumava žije!
20: Šumava žije CZ.
21: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
22: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
0: Rádio Český Blaník.
23: Pojďte všichni novní spozit, jestli všichni známe.

0: Tak to byla Lady Jane Václava Neckáře. 12. hodina, tedy pravé poledne je tu zcela přesně. No a já doufám, že si třeba vychutnáváte oběd, nebo že se na něj chystáte, anebo že trávíte. A k tomu všemu, že i dál budete poslouchat Český Blaník, protože nabídnu třeba novinku Evy Farné a Miraje. Musím se nadechnout. Pomeneš si, taky běž za svou láskou, Karel Gott. Běž za svou láskou, jako horský proud. A u lásky ještě zůstaneme s Pavlem Novákem. Nádherná, nádherná, nádherná. Za chviličku nejnovější zprávy a hned potom a hned předtím ještě počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Je to tak, nejdříve počasí, potom zprávy a pojďme si říct, že nad Prahou se nám třeba teď zapáhlo. Nicméně teploty jsou příjemné a budou příjemné, až 23 stupňů naměříme. Na jižní Moravě by mělo být 25, potom se nám večer ochladí na 15 až 11 a zítra vystoupá rtuť teploměru ke 20 až 25 stupňům na většině území. Jižní Morava na tom opět bude o 2 stupínky lépe, tedy 27. Na horách zítra 17 stupňů a za chvilku už ty slibované zprávy.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého újezdu dnes jezdí tanky. Nacvičují jízdu v koloně. Vozidla po dálnici pojedou opakovaně až do 15 hodin. Řidiče, kteří tady budou projíždět, žádá armáda o ohleduplnost. Znojmo se přidává k městům provozujícím službu Senior Taxi. Ta pomáhá důchodcům nebo lidem se zdravotním postižením s cestami k lékaři, do lékárny nebo na úřad. Jak objednávání taxíku funguje, poradí mluvčí Znojma Petra Šuláková.
1: Jízdu je nutné objednat předem. Objednávání jízd bude probíhat telefonicky prostřednictvím dispečingu. Ten bude v provozu v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Jízdu bude možné objednat nejdříve 3 týdny předem a nejpozději jeden pracovní den před plánovanou cestou. Stejným způsobem bude možné objednanou jízdu nejpozději předchozí pracovní den také zrušit.
0: Službu můžou využít jen registrovaní uživatelé. Ti, co zatím nejsou, můžou podat žádost na městském úřadě nebo v Senior Pointu Znojmo. V Kalifornii se krátce po startu zřítil americký strategický bombardér B-52. Zahynulo všech 8 členů posádky. Letadlo po pádu shořelo. Letoun přepravoval 8 osob na rutinní zkušební misi. Zatím není jasné, co havárii způsobilo. Basketbalisté Nymburka slaví třetí ligový titul za sebou a celkově 21. triumf v klubové historii. V rozhodujícím sedmém finále zvítězili nad Pardubicemi 91-74 a sérii vyhráli 4-3 na zápasy. Oba celky se už postupem do finále kvalifikovali do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné poledne, 12 hodin a 4 minuty, to je přesný čas. S vámi je Veronika Rážová a před námi Krištof Lolita.
5: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Je 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí, kde jaký náhodný muž.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: už dnes, víte co? No přeci třetí koncert Evy Farné v Edenu. Tohle byla její písnička s Mirajem, Vzpomeneš si. No a pojďme si připomenout, ne vzpomenout, ale připomenout, že právě tento víkend 26., tedy v sobotu, se koná úžasná akce a tím je Den postřižínského piva. Možná, že to už znáte, protože se jedná už o 29. ročník a vy se můžete těšit na velice bohatý program. Například vystoupení ZND, Siluet, Desmondu. No a víte, kdo tam taky vystoupí? No hádejte.
1: Mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.
0: Přesně tak. I Pokáč zaspívá a také Hochme Five. No a vy u toho můžete být a navíc, kromě toho, že si můžete v rámci Dne postřižínského piva užívat hudby, můžete se těšit také na jízdu speciální lokomotivou, tedy postřižínským expresem. Pokud se mrknete na postřižiny.cz, tak tam najdete přesný jízdní řád Praha Vysočany. No a třeba, když se podíváte, odkud kam a v kolik jede vláček, třeba se budete chtít svést také. Takže nezapomeňte na to, napište si to postřižínské pivo, tedy Dny postřižínského piva, už tuto sobotu a vy můžete být u toho a užívat si nejenom hudby, pláčku, ale taky dobrého moku, zlatavého moku. Mrkněte se tedy na web postřižiny.cz, tam se dozvíte víc i o historii pivovaru, zkrátka dobře, všechno, co potřebujete vědět. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. Nabídnu třeba Davida Dejla. Mimo jiné, Davidu Dejlovi se dnes věnujeme i na našich sociálních sítích. Víte, odkud je? No tak mrkněte. Instagram anebo Facebook, tam nás najdete jako Český Blaník. Za chviličku nám taky zaspívá Karel Gott, ale ještě předtím Michal David. To zas byl den na Českém Blaníku.

0: Krásná písnička akorát od Davida Dale, tak já doufám, že vás příjemně ukolébala třeba po obědě, že si teď dáte šlofíčka, no a že si přitom samozřejmě necháte naladěný český Blaník, protože já vás tady budu zásobovat a krmit dalšími českými písničkami. Přijde Pavel Novák, Brutus, Nedvědi a já doufám, že přijde i můj kolega Michal Krusberský.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápeno-pískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových.

0: www.optreal.cz.
1: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
2: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Český Blaník.

0: Na českém Blaníku máme rádi i slovenštinu. Nakonec důkazem toho je i písnička Atlantida od Mekyho Žbirky. A já už tady mám Michala Krusberského, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak dorazil si, to mám radost. Pojďme si s tebe zase udělat rosničku. Jak tam je, prosím tě, před chvilkou pršelo.
1: No
0: předtím
1: právě.
0: Svítilo sluníčko, tak já vůbec nevím, bude mi zima nebo nebude.
1: No člověče, jako docela jsem litoval, že jsem si nevzal nějakou mikinu.
0: Fakt, jo.
1: Jako není tam zima úplně, ale třeba až půjdu večer, tak už bude.
0: No, tak uvidíme, no. Tak vzhledem tomu, jaké já mívám tempo,
1: no,
0: rychle,
1: tak ty to
0: tak
1: proběhneš.
0: Já to proběhnu a zima mi nestihne být. No, co tady nás čeká a nemine s tebou, koukala jsem, že řeč bude určitě okopané, taky tu budeš mít kolegu Radka a stejně tak přijde i Pepino Vaněk, tak já si myslím, že na tvé odpolední vysílání se všichni můžeme jen těšit.
1: To rozhodně.
0: Tak si to užij a já se těším zítra, pozor, odpoledne, naslyšenou.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
7: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
6: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
7: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
6: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Tak tuhle zpěvačku jste možná ani nepoznali, protože to nebyla její úplně tradiční poloha. Heidi, jsem nekonečná. Teď před 13. na Českém Blaníku. A za chvíli David Koller, Nic není nastálo. Taky optimistická Olga Lounová. A dáme si i Lucku Bílou, To chci mít. Prostě samé české písničky, které máte rádi. Tak v těch budeme pokračovat hned po zprávách.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude oblačný až zatažený, místy přechodně se sluníčkem, ale taky čekáme ráno přehánky a výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky. Večer už budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 27 a na horách kolem 17. Jen tepleji bude na Šumavě, tam čekáme až 19 stupňů. Tak tolik počasí na zítřejší den a co se dál děje, to sleduje Kuba Bělak.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí pak bude připraven konzulární tým rychlého nasazení. Ten by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Agentura ochrany přírody a krajiny a klub českých turistů mají společný cíl. Nachystali dohodu, kde jsou hlavními body šetrná turistika v chráněných krajinných oblastech nebo údržba turistických tras. Víc za agenturu řekne Karolína Šůlová.
12: Dohoda podporuje nejen ochranu přírody a to, aby lidé mohli i nadále volně chodit krajinou, ale zároveň i komunitní a vzdělávací projekty. Ty pomohou šířit osvětu o hodnotách české přírody a udržitelném způsobu jejího poznávání.
11: Síť značených turistických tras má být pro turisty zárukou, že se do cíle dostanou bezpečně a bez nežádoucího vlivu na přírodu. Australští meteorologové potvrdili, že v tropické oblasti Tichomoří se vyskytl meteorologický vzorec nasvědčující nástupu El Niño. Ten přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Zintenzivnit by mohl ve druhé polovině roku a byl by pak nejsilnější za posledních 7 desetiletí. Bývalý hokejový reprezentant Václav Prospal bude od nové sezóny asistentem trenéra Jima Montgomeryho v týmu NHL St. Louis Blues. Dvojnásobný mistr světa podepsal víceletou smlouvu. St. Louis to oznámilo v prohlášení na webu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Úterý 16. června a za mikrofonem už je opět Michal Krusberský. Všechny vás zdravím, přeju, ať se daří jak v práci, tak třeba za volantem a jdeme vám servírovat další české písničky. Bude Standa Hložek, David Koller anebo teď Dalibor Janda. Vždycky jsem to já.

0: čím dál, tím víc. Standa Hložek, 14 minut po 13. na Českém Blaníku, a až se budete po práci, přátelé, nudit a venku bude třeba škaredé počasí, tak můžete kouknout na naše webovky radioblaník.cz. Tam si totiž můžete poslechnout další díl podcastu s názvem Čísla Česka. Kolega Daniel Rumpík si v něm povídá s Honzou Buriancem z agentury Stenmark na nejrůznější témata. Teď samozřejmě na to aktuální, a to je mistrovství světa ve fotbale. Je, co nám prozradil třeba v tom minulém čísle?
1: Ten zájem v populaci je zhruba třetinový. A samozřejmě nás asi nepřekvapí, že ten zájem je častější u mužů. Není tam takový rozdíl ve vzdělání, jak bychom třeba čekali. Tam je to jako napříč vzdělanostními skupinami poměrně vyrovnané. Nejsou tam toliko ani regionální rozdíl, že by se plišili menší a větší sídla. Takže skutečně jedinou dominantní odlišující kategorii je tady, řekněme, aspekt pohlaví, ale řekněme i ta míra zájmu nebo toho, jak ty lidé sledují ten fotbal, což je trošku logický.
0: No a to není všechno, co se dozvíte, je tam toho mnohem víc, takže mrkněte na naše webovky radioblaník.cz, kde nejenom můžete ten rozhovor slyšet, ale taky vidět, protože jsou tam i videa, stejně tak na našem YouTubeovém kanále. No a teď už si jdeme zahrát optimistickou Olgu Lounovou, kterou můžete slyšet také na našich letních koncertech.

0: blout, navždy toužím zbohatnout.
1: Helena Vondráčková, Jirka Korn, oba jsme je měli na konopišti, i když pravda, na pódiu se teda nesetkali. A tohle byla písnička Já půjdu tam a ty tam, na kterou jsme s kolegyní Veronikou natočili také vtipné video, na které se můžete kouknout taky na našich sociálních sítích, to znamená na Instagramu Českého Blaníku anebo na Facebooku. A za chvíli mám pro vás jednu zajímavou novinku z Brna a taky si zahrajeme Valdemara Matušku anebo Lucku Bílou.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
12: Radio Český Blaník.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Naše první superstar Aneta Langerová a Stačilo říct. A já vám teda řeknu jednu zajímavost z Brna. Přátelé, my dříve narození si moc dobře vzpomínáme na seriál Návštěvníci, kdy se lidé z budoucnosti vrátí do minulosti, aby tam našli mladého génia Adama Bernaua, který by mohl zachránit svět, že jo. Ten seriál byl na svoji dobu v těch osmdesátkách udělaný velmi dobře. Vzpomínám si na to úplně jako dneska, když jsem hltal všechny ty technické vymoženosti, včetně legendárních amarounů, laserové pilky anebo těch kamer umístěvaných nejrůzněji po pokoji a podobně. No tak si představte, že v Brně se teď rozhodli vzdát hold Adamu Bernauovi a v Bráfově ulici teď po něm pojmenovali most, který nese teda jeho jméno. Pomyslným obyvatelem této brněnské městské části se stal Adam kvůli rodinnému domu v Bráfově ulici číslo 4, kdy Československá televize si právě ten dům v roce 83 zvolila pro natáčení. Byl totiž určený k demolici, takže nevadilo, že ta závěrečná scéna, kdy se tam odehraje exploze, kdy to prostě proběhne, protože ten dům byl nakonec stejně stržen. Nicméně, teď už tam je prý jako znova a toho otevření se zúčastnil i herec Pepa Dvořák. Takže Karas, žhavíme a hrajeme dál za chvíli Činasky a Marušku Rotrovou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
15: Už 20. června ve Velké Úbě.
14: Pec pod sněžkou CZ.
16: Rádio Český Blaník. Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Spoustu kolegů a kolegyň si přizval Richa Miller do téhleté písničky a vzniklo Baroko. Úžasná záležitost, která doznívá těsně před 14. hodinou na Českém Blaníku. A co si dáme za chvíli? No rozhodně další české hezké. Bude třeba kapela Krištof a jejich Hollywood. Po svět je Hollywood. Na ptáky jsme krátky bude zpívat Janek Ledecký. A ještě si dáme dvojici Zagorová, Rezek, Asi. A bude jich rozhodně víc. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ani zítra nás nečeká vysloveně sluníčkový den, bude spíše oblačno až zataženo, jen místy se ukáže slunce a přehánky čekáme i ráno a postupně místy i v průběhu dne. Bouřky až večer, ustávání srážek. Teploty ale příjemné, 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 27 a na horách, tam se rtuť teploměru zastaví na 17. I když pravda, na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 19. A teď Kuba Bělak a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila k tomu kampaň Gameplay není realita. Kampaň je založena na videích, která využívají motivy fiktivních videoher a ukazují situace, které mohou v reálném světě skončit tragicky. Mladí by mohli získat výhodnější penzijní spoření. Ministerstvo financí navrhuje vyšší státní podporu i větší volnost při nakládání s úsporami. Novinky přiblíží za ministerstvo Filip Běhal.
9: Všem střadatelům do jejich 30. narozenin se státní příspěvky zdvojnásobí na 40% z jejich měsíčního vkladu. Všem klientům do jejich 36. narozenin se nově zavádí možnost po minimálně 10 letech spoření jednorázově vybrat až třetinu vlastních úspor a jejich zhodnocení.
8: A to zcela bez sankce. Klikatící se řeka Ploučnice spolu se Svitavkou a její nivou na Českolipsku patří nově mezi přírodní rezervace. Jde o území o rozloze téměř 283 hektarů. Nachází se v dokeské části chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Na atletické Zlaté tretře dnes bude závodit 50 medailistů z různých šampionátů. Největší domácí hvězdou ostravského mítinku zlaté kategorie kontinentální tour bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel. Hlavní program začne v 18 hodin. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a nejenom písničky. Například vám prozradíme, kde budou slavit 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů. No a taky si samozřejmě dáme další domácí rekord. Počkejte si na to, nejdříve ale písničky, opět a Radeček za chvíli, stejně jako Miroslav Dudáček a teď Krištof a Hollywood. Michale, s vámi, hezký den.

kapela opět Aradeček a Mária Čírová a Vloupám se. A právě zpěvák kapely opět Aradeček Tomáš Polák bude vystupovat ve Stardance a prý je to jako hodně fyzicky náročné a doufá, že neskončí nikde pod kudlou. Každopádně my se budeme vloupat teď maximálně do vašich diářů a kalendářů, abyste si tam mohli poznačit další akci, na kterou vás chceme pozvat. A tou akcí je oslava 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů v obci Vrbovec. Ta akce se uskuteční už teď v pátek od 17 hodin a kromě té oficiální části proslovů a ocenění členů sboru na vás čeká také ukázka hasičské techniky, ukázka zdravotnické služby Červeného kříže, tombola, občerstvení a taky samozřejmě k tanci vám zahraje kapela Traboys, ta od 20 hodin je nachystaná. Takže připomínám, náves u kostela Vrbovec teď v pátek a dobrovolní hasiči v akci, rozhodně. Teď bude v akci Janek Ledecký, kterého můžete vidět naživo také na našich letních koncertech, kde se vydáváme za

0: Ano, Xindl X a jeho puberťák, a možná se Xindl pořád cítí jako puberťák, protože nám omládl, přátelé, ano. Dlouhodobě se pral s nadváhou a tak využil prostředku moderní medicíny, taky si píchal ty injekce a zhubnul prý 30 kilo. A prý taky omládl díky tomu o 10 let. Jestli je to pravda, to můžete zkontrolovat třeba 18.8. na koncertě v Riegerových sadech v Praze. A za chvíli ode mě Petr Kotwald, Ukradnu tě lásko, a taky Martin Maxa a Ráno v ulicích.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
3: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda. A hrozně to trvá.
2: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
3: A kde jsi je sehnal?
2: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
3: S natíráním končím. Jedu hned.
2: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
3: www.impregnacesoběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
13: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 79,90.
14: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 79,90.
13: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 79,90. Prodejny Zeman.cz.
15: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Český Blaník.

0: Petr Nač, láska je tu s vámi a s námi je tady teď Pepíno Vaněk a to znamená jedno a jediné.
1: Co Čech, to rekord.
0: Ano, to znamená, že se podíváme na další domácí rekord, který vytvořil někdo z vás a dneska to bude vysloveně rekord rychlostní. Tak o čem to je?
2: Velmi zajímavé údaje v České knize rekordů se týkají rychlostních rekordů a zejména rychlostních rekordů na motocyklu. Samozřejmě každý říká, že jel hrozně rychle, ale oficiálně nejvyšší změřená rychlost byla naměřena panu Romanu Starobovi a bylo to 321,5 km v hodině, které dosáhl na motocyklu Kawasaki na letišti v Ostravě Mošnově. Gratulujeme k zápisu do České knihy rekordů.
0: No panečku, tak to už je docela hodně rychlý chlapík. Nevím, jestli vás mám ponoukat k tomu, abyste to jako překonali, ale na takovém uzavřeném okruhu, jako je třeba letiště, by se to zkusit mohlo.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaníku.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 minipivarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Rád se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobitrock, Tom Tom, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
12: Potisk, potisk, dárky, byla byl, CZ.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Tak tohle byla Lenka Nová, Noc a den ve 14.59. A na koho se můžete těšit po 15. Třeba na Aleše Brychtu. Taky si dáme variace na renesanční téma a Vláďu Mišíka.
1: Láska je jako bolest z probuzení.
0: A jsi prostě nejlepší, bude tvrdit taky Lešek Semelka.
2: Jsi prostě nejlepší.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi, jak jinak na Českém Blaníku.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
8: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší den opět oblačný až zatažený, přechodně pravda i se sluníčkem, ale spíše máme taky čekat přehánky. Ráno jenom ojedinělé, výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky a večer už čekáme ubývání srážek. Teploty příjemné 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě dokonce až 27 a na horách kolem 17. Pravda, na Šumavě bude tepleji, tam naměříme až 19 stupňů. A teď už tady máme čerstvý přírůstek ve studiu. Monika Holubová je za zprávarským mikrofonem.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie stíhá skupinu lidí za rozsáhlé krácení DPH při provozování taxislužeb. Jde o 8 cizinců a 2 Čechy, kteří měli státu způsobit škodu za 300 milionů. Kauza souvisí s platformami Uber a Bolt a mezi obviněnými jsou hlavně Uzbekové. Skupina měla rozdělené role. Praha pomůže chudším obyvatelům cestovat městem. Znovu totiž zavedla zvýhodněné jízdné pro ty v tíživé finanční situaci. Musí mít ale potvrzení o sociální podpoře od úřadu práce. A jakým způsobem to bude fungovat, vysvětluje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
4: Bude dostupné výhradně v elektronické podobě prostřednictvím systému Pidlítačka. Půjde o nepřenosný měsíční kupon za cenu 165 korun, což odpovídá přibližně 70% slevě oproti běžnému předplatnému.
3: Novinka začne platit od 1. srpna. Europoslanci schválili zrušení dovozních cel na většinu průmyslového a zemědělského zboží z USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Tu Evropská komise uzavřela ve snaze zabránit zavedení vysokých cel americkým prezidentem. Karviná se odvolá proti vyloučení z první fotbalové ligy. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne do 22. června, ze soutěže se stoupí Dukla Praha. Etická komise včera vyloučila Karvinou z nejvyšší soutěže kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024. Klub navíc dostal 10milionovou pokutu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, pokud možno hezké úterní odpoledne vám dál přeje Michal Krosberský. V téhle hodince vás pozveme do zoo kouknout na čerstvý přírůstek, ale taky si dáme za okamžik 3 ve 3. Ze všeho nejdřív Karamel anebo Aleš Brychta. Barák na odstřel. Tak ať se hezky poslouchá, ať máte hezký den.
5: Tom šel dohoru,

0: Tak jak se vám líbí fáze pád a slza? Já myslím, že přispěli k dobré pohodě a trošku dodali zase energii do toho dnešního vysílání. 14 minut po 15.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano, 3 písničky na stejné téma. My si dáme dneska 3x písničku za tebou. Pokaždé jinak, pokaždé s jinou melodií, pokaždé v jiném tempu. Tak jsem schválně zvědavý, která vás třeba zaujme nejvíc. Nejdřív to ti přijde kapela Jelen a za tebou, pak tady máme návštěvu zo Slovenska, PH za tebou a ještě Jakub Ondra za tebou. Ano, za vámi míří tahle trojice a já vám přeju pohodové úterní odpoledne.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

Dneska nám to začíná, nemusí se bát, všechno bude dobrý pro nás dva, lásko pro nás dva.

0: Tak tohle byl Jakub Ondra, písničkář, který několik let žil ve Švýcarsku, narodil se ale v Praze a nejenom v Praze, hraje na kytaru. Živí se takovým tím buskingem, jakože hraní po ulicích. No už v 15 vlastně složil svoji první písničku právě na kytaru. Tak jsme si dali do třetice písničku Za tebou a za vámi už za chvíli zamíří Lešek Semelka a taky Vláďa Myšík a variace na renesanční téma.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
15: Podívej se mi do očí.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.

0: Čechomor, tady jsme doma a pokud jste doma v Brně, tak my tam teď míříme za vámi, protože v tamní zoologické zahradě se loni v létě narodilo vymodlené lví mládě. Je to teda holčička, jmenuje se Binti, což ve svahilštině znamená princezna, no a daří se jí skvěle. A to taky možná i proto, že s ní rodiče mají obrovskou trpělivost. Mimochodem, jak se taky jmenují ti rodiče? To nám teď prozradí mluvčí zahrady Jan Bedřich.
1: Samec Lolek pochází z Polska. Lolek, protože tam v Polsku je pohádka Bolek a Lolek, on je ze dvou bratrů. Měl bratra Bolka, toto je Lolek a samec Jakivu pochází, tuším, že z Maďarska. Ona ta Binti je nenechává moc v klidu, ani svého tátu, ani svoji mámu. Je to čert od narození, takže právě vznikají různé fotky a videa našich návštěvníků, kde právě opravdu lvice skáče po tom lvovi, jde mu do tlamy různě. A my máme velkou radost z toho, že ten lev je takový kliděs a takový pohodár, že si to prostě nechává líbit.
0: No prostě tradiční miminko, tak trošku s ADHD by se dalo říct. Tak držíme palce do Brna, ať všechno se vyvíjí tak, jak má. A vám samozřejmě do práce, na cesty i domů posíláme další písničky. Maruška Rotrová za chvíli a bude i kapela Miraj.
2: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
7: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Rádio Český Blaník.

0: Petr Muk, kapela Oceán a Ráchel doznívá v 16.00. Na po 16. si jdeme hrát další české písničky. Třeba bude kapela Krištofa Sýma Martausová a Hvězdáři. Taky přijde vaše hneckář Láska má. A pro všechny rokověji založené fanoušky tady máme Kabáty, oni. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi i po 16. hodině.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereo Bitrock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro dítě je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den oblačný až zatažený, jen přechodně se sluníčkem a přehánky čekáme ráno jenom ojediněle, postupně taky místy. No a k večeru budou srážky ubývat. Teploty příjemné 20 až 25, na jižní Moravě až 27 a na horách kolem 17. Jen na Šumavě tam rtuť teploměru povyskočí až na 19 stupňů. Počasí za námi a co se dál děje, to sleduje Monika Holubová.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Skoro 3/4 lidí v Česku užívají návykové látky. V polovině populace pak hrozí závislost, jak ukazuje výroční zpráva za rok 2025 Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Denně nebo skoro denně kouří cigarety víc než 1,5 milionu lidí starších 15 let. Alkohol v takové míře pije až 1 milion osob. Přibývá pak lidí, kteří užívají víc látek současně. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Zahájila kvůli tomu kampaň nazvanou Gameplay není realita. Založena je na videích, jak říká mluvčí Nela Eberl-Fríbová.
6: Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
5: Kampaň cílí na mladé lidi, jejich rodiče, ale také na řidiče. V Ostrově na Karlovarsku vznikne do konce roku moderní sportovní areál. Určený bude nejen pro biatlonisty, ale taky pro veřejnost. Město už vybralo zhotovitele, který podle starosty Pavla Čekana vybuduje do konce roku zázemí sportovcům a sportovní areál za víc než 9 milionů korun. Čeští vědci vyvinuli jeden z nejmenších přístrojů pro měření emisí motocyklů. Takzvaný FTIR analyzátor vyvinula Technická fakulta České zemědělské univerzity spolu s Technickou univerzitou v Liberci a firmou Createch. Přístroj umožňuje měření všech skleníkových plynů současně. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Už za okamžik také písnička dnešního dne. A teď vám Michal Krusberský posílá kapelu Krištof a Simu Martausovou. Yeah!

0: Jedna klasika, kterou jste si možná i teď zpívali za volantem, Marta Kubišová, Hey Jude, 16 minut po 16.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: A tou dneska bude Michal David a Děti ráje. Michal nám samozřejmě uzavíral Konopiště, takže ještě ho máme v čerstvé paměti. Nicméně teď se ho zeptáme na písničku Děti ráje. Jak ta vlastně vznikla?
3: Děti ráje byla písnička, která vznikla v roce 1986, myslím, a na albumu Děti ráje vlastně. Bylo to takový trošku v té době nový. Takovouhle písničku jsme v podstatě nikdy s krokama jako ještě nevytvořili a my jsme se vyfotili jakoby Děti ráje na tom albu a byli jsme v takový jakoby rajský zahradě. Bylo takový trošku až komický, až kýčovitý, ale ono to hrozně zafungovalo a ta písnička se chytla a Děti ráje jsou do dneška velký hit.
0: Ano, a pouštíme si taky tady u nás na Českém blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Vašek Neckář, Láska má, 3 minutky před 4:30 tady u nás na Českém Blaníku, a pokud mezi vaše lásky patří nějaký ten Zbyněk, tak mu dneska nezapomeňte popřát, protože dneska mají pánové svátek. Od nás za chvíli třeba slibovaní kabáti a písnička Oni, a za malý okamžik také Petr Habka a Jana Kiršner. Bude mi lehká zem.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elitedate.cz.
14: Chutná jako krásný sen, vůni budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
15: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
17: Senkor.
18: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
19: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
18: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
20: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
19: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
21: Mat. Ten obchod mám rád.
22: České písničky, které máte rádi.
23: Český Blaník.

0: Mekyš Birka a Zažni nám, pokud jsme ve vás zažli tak trošku chuť zahrát si něco na přání, tak přátelé, teď je ten čas, abyste vzali do ruky mobily a pomaličku vymýšleli, co byste si z toho našeho hudebního archivu jakože vybrali a co bychom vám po 17. mohli nechat zahrát. Takže pište SMSky a nebo nahrajte hlasovky přes WhatsApp a posílejte nám to na 720 836 3 07. Už za chvíli budeme hrát na přání, ale nejdřív od nás třeba kapela Kex a taky Michal Hruza. Do zpráv stihneme ještě zakázané uvolnění.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Věrku Martinovou jsme si dali na závěr téhleté hodiny a tu další naopak otevře Petr Novák.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Taky dorazí Pepa Wagner, Jen ty budeš dál mou láskou snů.
1: Jen ty budeš dál mou láskou snů.
0: A ještě budeme malovat s Divokým Billem.
1: To je to tvoje malování.
0: České písničky, které máte rádi na Českém Blaníku.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den má být opět spíše zatažený, místy přechodně i se sluníčkem, ale přehánky čekáme ráno jenom ojediněle a postupně místy. Pak budou k večeru zase ubývat srážky. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě dokonce až 27 stupňů naměříme a na horách kolem 17. Na Šumavě bude teplej, tam naměříme až 19 stupňů. Počasí za námi a Monika Holubová dorazila do studia s aktuálními zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Před jedním z obchodních domů v Praze došlo k napadení. Podle svědků měl neznámý muž ve Voctářově ulice z ničeho nic odpoledne napadnout jiného muže ostrým předmětem a poté utekl. Podle Aktu.cz útočil pachatel nožem. Na místo vyrazilo několik hlídek policie a záchranka, která ušetřila zhruba 40-letého zraněného muže v horní části těla. Po útočníkovi policie pátrá. Před letem přebývá zájemců o vyřízení cestovních pasů na poslední chvíli. Úřady je můžou vydat do 5 pracovních dnů, ale také do 24 hodin. Na zvýšenou poptávku jsou ale na ministerstvu vnitra podle mluvčího Adama Rezlera dobře připraveni.
8: Požádat o expresní cestovní pás je možné na kterémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností v Praze na městské části a nebo na ministerstvu vnitra. Správní poplatek za pas vydaný do 5 dnů je 3000 korun, pro děti do 15 let 1000 korun a za pas vydaný do 24 hodin 6000 korun pro dospělého a u dětí do 15 let je cena 2000.
7: Pas vydaný do 24 hodin jde vyzvednout pouze na ministerstvu vnitra. Před kongresovým centrem na Pražském Vyšehradě začne stavba nové haly. Práce za víc než 1,25 miliardy začnou už příští měsíc. Nová hala bude sloužit k výstavám, konferencím, kongresům i společenským akcím. Vědci sledují pohyb koček divokých v českém lese v Plzeňském kraji. Používají k tomu obojky s vysílačkou. Chtějí zjistit, jak velké území tyto šelmy využívají, kudy se krajinou pohybují a jaká opatření můžou přispět k účinnější ochraně kriticky ohroženého druhu. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a taky jedna na přání, ta přijde už za malou chvíli, pokud s námi dál vydržíte. Michal Krusberský je i teď 4 minutky po 17. vaším odpoledním společníkem. Zdravím vás, ať už děláte cokoliv, a taky posílám další české písničky. Pepa Wagner za chvíli, stejně jako letně naladěná Ivona Čáková, a teď Petr Novák.

0: Tolik Pepa Wagner a teď už něco podle vás.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Krásné odpoledne, Michale, prosím, zahrajte pro moji milovanou ženušku Lenču písničku od Citronu. Děkuje Jarda Skladná a posílám to všem věrným posluchačům Blaníku. Tak jo, posíláme Citron a přejeme dobré odpoledne.
2: Písnička na přání.
1: Na Český

0: divokého byla, teď v 17.25, možná už připravujete pro vás a pro děti nějakou chutnou večeři, tak ať se rozhodně podaří a ode mě za chvíli Mandraže, Šrouby a Matice a taky Jiří Štědroň, Týden bez tebe.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
5: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
9: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
12: Tak já jdu, miláčku.
13: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
12: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
13: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
12: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
13: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: Jo, taková písnička jako lék tam někdy může fungovat, to je pravda. František Nedvěd za námi a my se podíváme na jednoho oslavence. Už pozítří oslaví Lou van Aneck Hagen totiž 60. narozeniny a jeho tři sestry stále hrají jako o život, co si budem povídat, i když nějaké změny už tady nastaly. Tak my se ptáme Fanánka, jaké konkrétně?
1: Museli jsme udělat určitý úpravy s tím, jak člověk stárne a tělo se opotřebovává, tak nevydrží tolik, co před lety, a v případě některých tam musela být i razantní úprava pitného režimu téměř v homeopatickému množství, abych tak řekl. Ten alkohol my vzýváme a opisujeme někdy jako špatného pána, dobrýho sluhu. A ty situace, které stojí za popsání, vznikají zhusta při požití alkoholu.
0: No je to tak, prostě celý Fanánek. Tak už takhle s předstihem přejeme všechno nejlepší a za chvíli vám posílám třeba kapelu Olympic anebo Saxánu Petry Černocké.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
6: Už 20. června ve Velké Úbě.
5: Pec pod Sněžkou CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
8: Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Housebrand Café, per favore?
15: Si, signora.
16: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
18: Český Blaník.

0: 18. hodina je pomalečku tady, ale taky po 18. hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Mimo jiné bude třeba Tomáš Klus a pak... Těšit se můžete už teď na Jirku Korna. A taky bude Amerika od Lucie. Prostě české písničky, které máte rádi, a v těch budeme rozhodně pokračovat i po zprávách.
1: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den, ten středeční, bude opět oblačný až zataženým. Místy přechodně může být sluníčko. Přehánky čekáme ráno jenom ojediněle a postupně také místy. Večer už by mělo ubývat srážek. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě naměříme až 27 stupňů. No a na horách pak kolem 17, na Šumavě kolem 19 stupňů. Tolik počasí a poslední odpolední zprávy přináší Monika Holubová.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty klesne o desítky haléřů. Maximální cena nafty se zítra oproti dnešku sníží o 57 haléřů na 38 korun a 35 haléřů za litr. Benzín pak budou moci čerpací stanice prodávat o 25 haléřů méně, konkrétně za 41,26. Za poklesem stojí ohlášená dohoda USA s Íránem o ukončení války. Na vysokorychlostní trati Praha-Brno nedává zastávka příliš smysl. Na Jihlavské radnici to dnes řekl prezident Petr Pavel. Při větším počtu zastávek by podle něj ale nebylo možné plně využít vysokou rychlost, na kterou budou tyto velmi drahé železnice projektované. Expresy by po ní mohly jezdit rychlostí až 320 km v hodině. Základní školy by měly dostat větší volnost ve výuce cizích jazyků. V rámci vzdělávacího programu by angličtina už nemusela povinně začínat v první třídě a druhý cizí jazyk nebude automaticky pro všechny. Co konkrétně se má změnit, dodává mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
7: Je potřeba říci, že jakékoliv obavy nebo poplašné zprávy, že snad v Česku rezignujeme na výuku angličtiny, rozhodně nejsou na místě. Angličtinu od první třídy nikdo neruší a školy, které už dnes vyučují, mohou klidně pokračovat. Další změnou je to, že od 7. ročníku nebude druhý cizí jazyk povinný, ale povinně volitelný.
6: První instrukce dostanou školy v polovině srpna. Na Broumovsku vylétlo 14 sokolích mláďat. Podle vědců je to letos nadprůměrný počet. V letošním roce v oblasti zahnízdilo 8 párů těchto dravců, z toho 5 bylo úspěšných. Poslední sokolí mláďata vylétla o uplynulém víkendu. Tolik zprávy, hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, je to tak, v těch budeme pokračovat i teď po 18. hodině. Michal Krusberský už se pomalečku s vámi loučí, ale nebojte se, zítra tady budu výjimečně už po 9. hodině, ale teď vám ještě budu hrát třeba Lenku Filipovou, Hanku Zagorovou, Standu Hloška a Petra Kotvalda, za chvíli také slibovaný Jirka Korn a nebo Naďa Urbánková a svatební průvod. A teď je tady Tomáš Klus, tak ať se daří.
8: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hra na

plavan a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzor kam chtěli jít, kde spočinout.

0: Já si přeju za kapelu, aby měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netroufli tě.
1: Až ve bílém půjdu
2: na... Já si přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až ve bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až ve bílém půjdu.
4: Radio Český Blaník.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikat.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

jestli to půjde, nebudem si lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si hřát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

krásný sen. A všechno zdálo se nám easy. Večírky, co končí nad ránem, když hvězdy spadají a z nebe zmizí.

0: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz
8: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
9: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
10: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Český Blaník.

Ale zima už se blíží od dveří, tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem.
2: Lázeňský veletrh, šikovné ruce našich seniorů a výstava Květy. Od 18. do 21. června.
1: Výstaviště Lysá nad Labem.
3: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Rádio Český Blaník.

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 8,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potisk dárky, bylabil.cz.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Na Českém vlaníku.

0: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Radio Český Blaník.

0: jako Jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
8: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady

0: kdy hledáme signál.
1: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel on? Ale tohle všechno přece jen čas léty vzdálil. O to mnohem víc mě překvapil.

O ten třeba bojovat, možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

nemáme nikdy čas. A tak vychovávaj ženský naše syny místo nás. Ale všechna ženská péče málo kdy se vyplatí. Nezbývá než nad tím brečet, že se kluci

0: Český Blaník.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, ťápají si v blátě cestou necestou, kufry nemají, cestu neznají,

0: voda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: zase bude líp.
1: Rádio Český Blaník.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
5: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
6: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
5: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
6: Renovace bez úroků? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
5: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
6: Maxi dotace.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

vejdi dál tak mnohem blíž. Tváře dětí uvidíš.

zdravý a starý. Vejdi dál a neklepej, ohřej se a vyprávěj o dětství, pak o láhá.

0: tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hníje a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký

0: výběr mají na česképloty.cz. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě do grilova, někdo píše statusy.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena

0: To je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Rádio Český Blaník.

0: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno.

0: jméno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v Matu.
1: Mat, ten obchod mám rád.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v hranízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho, Marko.

vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér, tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu